0: commitment.
1: You.
0: You. Me.
1: Us.

0: líbit, jestli jim zprtek.
1: Spousta voňavých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc sýr sedlčanský hermelín za 29,90. Penny.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.

0: pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajčer.
3: Klepeta.
5: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
6: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
0: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi u tebe?
8: No jo, přišla na snídani.
7: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
8: Dobrý nápad.
7: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
8: Až 70%.
7: No, a to je pěkný. To je pěkný?
9: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
10: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
11: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
14: Co?
13: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
15: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil. Quiet, please.
16: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
17: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
19: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
3: Hned tam jedu.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: S výhodnými energiemi od Innogy.

budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny a sám zlevní, když to jde.
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Tak zásuvky jedou.
5: Díky moc. Co jsme dlužní?
4: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
6: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
7: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Dětský nápoj Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Uni hobby.
10: Flexa a kučka a ta...
11: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
10: Klepeta.
12: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
13: Tady jsme!
14: Oh. Trosečník, který není spocený.
15: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
16: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
5: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
6: Hned tam jedu.
5: Datart.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
2: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
3: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
4: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
5: Co si vezmu na sebe?
6: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
7: Ne, moc Wall Street.
8: Chceme víc za zář.
6: Změš mi puls. To je dokonalé.
8: Zalando.
9: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
10: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s těmito produkty. Bonpary a hašlerky, jeden bod navíc. Penny.
1: Tady jsme!
2: Oh! Trosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Unihobby.
6: Jednotka je na místě.
7: Flexa a kučka a ta...
8: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
7: Klepeta.
9: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
10: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
2: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
5: No jo, přišla na snídani.
4: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
5: Dobrý nápad.
4: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
5: Až 70%.
4: No, a to je pěkný. To je pěkný?
6: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
10: V Datartu objednám
11: a na půl hoďky zdarma vyzvednu.
12: Přijďte zas!
10: To byl Richard!
13: Připravte skvělý oběd raz dva s Eta pečenkou, která vaří, peče i grilluje. Datart. Quiet,
14: please. Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
15: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
16: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy.

0: Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
1: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka, medailek na kousnutí,

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne,
0: moc Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: Tady jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
8: Já ti nevím.
9: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
9: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
11: Tak zásuvky jedou.
12: Díky moc. Co jsme dlužní?
11: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
13: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, jeden bod navíc. Penny. Remember
15: how the stars stole the night away.
16: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
17: Uni hobby.
18: Flexa a kučka a ta...
19: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
18: Klepeta.
5: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září.
7: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
11: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
12: Hned tam jedu.
11: Datart.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
15: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s 2 hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.

0: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například toaletní papír Vipy za 59,90. Penny.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
2: Unihobby.
3: Jednotka je na místě.
4: Flexa a kučka a ta...
5: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
4: Klepeta.
6: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
7: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
8: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
12: Tak zásuvky jedou.
13: Díky moc. Co jsme dlužní?
12: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
14: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za

0: automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: V Datártu objednám.
7: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
8: Přijďte zás!
6: To byl Richard!
9: Objevte úhlovou brusku na Rex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datárt.
10: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick. Quiet,
12: please. Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
13: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
14: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
15: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
17: Co?
16: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
18: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne,
0: moc Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Tak zásuvky jedou.
7: Díky moc. Co jsme dlužní?
6: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
8: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
9: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
10: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
11: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny litr za 24,90. Penny.
12: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
13: Unihobby.
14: Jednotka je na místě.
15: Flexa a kučka a ta...
16: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě.
15: Klepeta.
17: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
18: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
19: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
8: A to není běžný?
19: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
6: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
3: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
4: Remember how the stars stole the night away.
5: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
12: Tady jsme!
16: Oh. Trosečník, který není spocený?
2: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
9: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
0: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva

0: za 129,90. Nyní v Kauflandu.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
8: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.

0: super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například toaletní papír Vipy za 59,90. Penny.
1: Jiřinko? Jirku, zase u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
1: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
1: No, a to je pěkný. To je pěkný?
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Uni hobby.
5: Jednotka je na místě.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Ksoviňák, čertí lejno a...

0: kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
10: Hned tam jedu.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
14: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
16: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
17: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
18: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
19: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.

0: už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco. Remember
1: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
2: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.
3: Tady jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Unihobby.
8: Jednotka je na místě.
9: Flexa a kučka a ta...
10: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
9: Klepeta.
11: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
12: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
13: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
14: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
15: Jiřinko? Jiřinko?
16: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
15: No jo, přišla na snídani.
16: No Jiřinko.
15: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
16: Dobrý nápad.
15: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
16: Až 70%.
15: No, a to je pěkný.
16: To je pěkný.
17: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
18: Nová dobrodružství s Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple iDoo.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Co si vezmu na sebe?
4: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
5: Ne, moc Wall Street.
6: Chceme víc za září.
4: Změř mi puls. To je dokonalé.
6: Zalando.
0: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
8: Hned tam jedu.
7: Datart.
9: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní

0: expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
2: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: dříve, nesmím zpět.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc
0: Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
0: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ní. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.

0: při každém nákupu naskenovat Kaufland kartu Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
11: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou. Unihobby.
13: Domulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů. V Unihobby.
14: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
15: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
16: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
17: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
18: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
19: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
20: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
21: Hned tam jedu.
20: Datart.
22: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
23: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
22: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
24: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Zdraví začíná v malých návycích.
2: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzlet povolen. Přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Získejte extra body na

0: kouzelné lampičky a zvířátka s těmito produkty. Bonpary a hašlerky, jeden bod navíc. Penny.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: Co si vezmu na sebe?
4: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
5: Ne, moc Wall Street.
6: Chceme víc za září.
4: Změř mi puls. To je dokonalé.
6: Zalando.
7: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
8: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
9: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
12: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete
13: Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
14: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
15: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
16: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
17: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
18: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
19: Mít malé sny. Nestačí.
20: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
21: Na Vinted může být všechno znova nové.
22: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
23: Sáro.
22: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalej. Vyzkoušejte vzorky zdraví. Tena.
25: Kulma!
26: To vyřeším. Mám Richard.
25: Přijďte zas!
26: Díky.
25: Kulma,
0: to natočil?
1: Kulma z Datartu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc
0: Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
0: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalange. Vyzkoušejte vzorky zdraví. Tena.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
4: Tati, co to je?
5: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup. Atraktivní odměny. A nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. Splendadent Ultimate získáte

0: která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blenda Dent. Okus více ze života.
1: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, jeden bod navíc. Penny.
2: Slyšíš všude kry...

0: Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
5: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
6: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
7: Unihobby.
8: Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Perto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
13: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
14: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
15: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
16: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
17: Nákupy. Vařte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
18: Hned tam jedu.
17: Datart.
19: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
20: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
21: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
22: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.
23: Přivítejte Adama Mišíka,
24: Moniku Bagárovou,
23: Jakuba,
24: Rybo,
23: Tomáše Zástěru,
24: Mikýř,
23: Tereza,
24: Maškova,
23: René Dan,
24: Monika Tymková,
23: Petr,
24: Švancara,
23: Martin,
24: Hrana.
25: Jsme přátelé?
26: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
25: Návykový látky až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
28: Pojďte se podívat.
29: Abych do ní svoji nabíječku.
30: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
31: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

se jenom škodu. Nebudeš? Budeš. Se jenom škodu. Nebudeš? Nebude, nebudeš? Nebudeš? Krasové. Tardaš. Zločinci.

0: Sí, bebé, así es perfecto.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Kofola 2 litry, jeden bod navíc. Penny.
4: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
5: Co si vezmu na sebe?
6: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
7: Ne, moc Wall Street.
8: Chceme víc za září.
6: Změř mi puls. To je dokonalé.
8: Zalando.
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
11: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
12: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
11: Při nakládání.
13: Kulma.
14: To vyřeším. Mám Richard.
13: Přijďte zás.
14: Díky.
13: Kulma.
15: Kdo to natočil?
14: Kulma z Datártu.

0: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ně. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky tela. Tena.
5: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
6: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
7: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
8: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
9: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
10: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
11: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30% 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
12: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
13: A to není běžný?
12: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
14: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
15: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
16: Zdraví začíná v malých návicích.
17: Tak jim to nandej.
18: Provedu.
16: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
18: Vzad povolen, přepínám.
16: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
19: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrada.
7: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
3: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji navíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
17: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tobou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne,
0: moc Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
0: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ně. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalink. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
3: Tati, co to je?
4: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup. Atraktivní odměny. A nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
5: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
6: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
7: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
8: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Dětský nápoj Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
9: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy...

0: Je správný čas na životní pojištění, když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozené

0: Zuby, Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
1: Unihobby.
2: Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
3: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
4: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
5: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
10: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
11: Hned tam jedu.
10: Datart.
12: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
13: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
14: Mít malé sny. Nestačí.
15: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
16: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.

0: super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny litr za 24,90. Penny.
1: Zdraví začíná v malých návicích.
2: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzlet povolen, přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Co si vezmu na sebe?
5: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
6: Ne, moc Wall Street.
7: Chceme víc za září.
5: Změř mi puls. To je dokonalé.
7: Zalando.
8: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
9: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
13: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
14: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ně. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky zdraví. Tena.
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penalti.
18: Už nespane, když páříme s klukama.
15: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení.

0: Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
2: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
8: Na Vinted může být všechno znova nové.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
10: Ahoj, Sáro.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
12: Kulma.
13: To vyřeším. Mám Richard.
12: Přijďte zás.
13: Díky.
12: Kulma.
14: Kdo to natočil?
13: Kulma z Datartu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda. Na Očko Star.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijině hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
0: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ní. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
4: Tati, co to je?
5: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup. Aktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu. Quiet, please.
6: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
7: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
8: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Kofola 2 litry, 1 bod navíc. Penny.
9: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
10: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
13: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
14: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřinu.

0: všechny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
1: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
2: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespane, když paříme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne 10 zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: Unihobby. Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
9: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
10: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
11: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Miki,
12: Tereza,
13: Maškova,
12: René Dan,
13: Monika Tymková,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrada.
14: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
16: Návykový látky až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat.
20: Abych do ní svoji navíječku.
21: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
11: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
22: Yes, no. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: Bulharská měna je levá.
1: Chápu, těm ostrým to nevá.
0: Podvody z poklady proti dle nálady.
1: Hrýš se na jinou sortičku, na sortu.
0: Toužej po německém pasu.
1: Pasportu.

0: prachy jsou levý.
1: Se přemítá ta to neví.
2: Kurva kluci, předrážejte to.
3: Já to předražíme.
4: Co to je? To je předražená. To je jako dražen, nebo co? Dražbalu na parku.

0: podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Zdraví začíná v malých návycích.
2: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzlet povolen. Přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny litr za 24,90. Penny.
5: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
6: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
7: Co si vezmu na sebe?
8: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
9: To půjde na zasedání správní rady?
10: Ne, moc Wall Street.
11: Chceme víc za září.
9: Změř mi puls. To je dokonalé.
11: Zalando.
12: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
13: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
14: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Segafredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
15: Kulma.
16: To vyřeším. Mám Richard.
15: Čejte zás.
16: Díky.
15: Kulma.
17: Kdo to natočil?
16: Kulma z Datartu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
20: Mít malé sny nestačí.
21: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
1: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena. Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Vikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrada.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
12: Návykový látky, až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Jestli chcete, pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
0: Tati, co to je?
5: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
6: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na pánvi!
8: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc sýr sedlčanský hermelín za 29,90. Penny.
9: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
10: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ně a cítit se slabé. Vážně, je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky tela. Tena.
13: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
15: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, wow. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně. Unika.
16: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
17: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
18: Už žádný, mami, restart.

0: to.
1: Už se mi nesekne před penalti.
0: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
3: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
4: Hned tam jedu.
3: Datart.
5: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru.

0: nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
1: Unihobby.
2: Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
5: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
6: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
7: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
8: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Zdraví začíná v malých návycích.
5: Tak jim to nandej.
6: Provedu.
4: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
6: Vzlet povolen, přepínám.
4: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Co si vezmu na sebe?
8: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
9: To půjde na zasedání správní rady?
10: Ne, moc Wall Street.
11: Chceme víc za září.
9: Změř mi puls. To je dokonalé.
11: Zalando.
12: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
13: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
14: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
15: Kulma!
16: To vyřeším. Mám Richard.
15: Přijďte zás!
16: Díky!
15: Kulma!
17: Kdo to natočil?
16: Kulma z Datartu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
20: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
19: Při nakládání.
21: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství, víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
22: Mít malé sny nestačí.
23: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.
24: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
25: Co?
24: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
26: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
27: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
28: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
29: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ně. A cítit se slabé. Vážně? je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky v tom. Tena.
0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
5: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hitparáda. Dnes na Očko Star.

0: you, boy. Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see us perfect.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun. Kia. Movement that inspires.
1: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Dětský nápoj Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
2: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Wow.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se tady cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson. Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně. Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
6: Takže vás nesvědí hlava?
5: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Super prodloužený víkend. Od pátku K-Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K-Mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel, prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.

0: prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Zdraví začíná v malých návycích.
2: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzlet povelen. Přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližších.

0: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
1: Každý rodič umí něco jedinečného.
2: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
3: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
1: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
4: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
5: Teda, Alenko, to voní báječně.
6: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
7: Vzpomínáte? To byla doba.

0: kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například toaletní papír Vipy za 59,90. Penny.
4: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i tak jí mám rád.
5: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
6: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík. Odpočívej jako profík. Jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
7: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
12: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Kulma.
1: To vyřeším. Mám Richard.
0: Přijďte zas.
1: Díky.
0: Kulma.
2: Kdo to natočil?
1: Kulma z Datartu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zdraví začíná v malých návicích.
5: Tak jim to nandej.
6: Provedu.
4: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
6: Vzlet povolen, přepínám.
4: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Unihobby.
8: Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
10: Tati, co to je?
11: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
12: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
13: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penalti.
19: Už nespane, když páříme s klukama.
16: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
20: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Marlenka, Napoleonky od Marlenky.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například toaletní papír Vipy za 59,90. Penny.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na pánvi!
8: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
10: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
11: Mít malé sny. Nestačí.
12: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
15: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
16: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
17: A to není běžný?
16: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
18: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
19: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
20: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň.

0: bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
2: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
3: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
4: Jaho, ne. Čoko.
5: To má po tobě.
6: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
4: Tutti frutti.
7: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
5: Vybrali jste si dobře?
4: Já.
8: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco. Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
11: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penalti.
17: Už nespane, když páříme s klukama.
14: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
17: Kulma!
19: To vyřeším. Mám Richard.
17: Přijďte zás!
19: Díky!
17: Kulma!
20: Kdo to natočil?
19: Kulma z Datartu.
21: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Zdraví začíná v malých návycích.
23: Tak jim to nandej.
24: Provedu.
22: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
24: Vzad povelen, přepínám.
22: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
25: Jen do toho! Klidně mi nalož! Ještě papriku, cibuli? To je ono.
26: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
25: Při nakládání.
22: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
27: Kia. Movement that inspires.
3: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem.
0: Kofola 2 litry, jeden bod navíc. Penny.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
5: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
6: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Spousta voněvých receptů v novém čísle Speny u stolu. A navíc konzervy pro kočky Gourmet Gold za 9,90. Penny.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání.

0: Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun. Kia. Movement that inspires.
1: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi!
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
5: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
4: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
8: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
9: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
10: Seven Days okolo Orea.
11: Oreo uvnitř Seven Days?
10: Cože?
11: Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
12: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
13: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Wow.

0: kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
1: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
4: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
0: No a teď se největší 90-kový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?

0: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Návykové látky až po samotným přelnu.
2: Správně, jsi šikulka.
3: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
5: Dej do ní svoji navíječku.
6: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
4: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej. Quiet,
7: please. Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
8: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
9: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
10: Teda, Alenko, to voní báječně.
11: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
12: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, jeden bod navíc. Penny.

0: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
1: Unihobby. Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Perto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
2: Zdraví začíná v malých návycích.
3: Tak jim to nandej.
4: Provedu.
2: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
4: Vzlet povolen. Přepínám.
2: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
12: Super prodloužený víkend. Od pátku Kajarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. Kámistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.
13: Kulma.
14: To vyřeším. Mám Richard.
13: Přijďte zás.
14: Díky.
13: Kulma.
15: Kdo to natočil?
14: Kulma z Datartu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
18: Už žádný, mami, restartuj to.
19: Už se mi nesekne.

0: penaltě.
1: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dán,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrada.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji navíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: tebe sním zperfekt.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.
1: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání.

0: Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun. Kia. Movement that inspires.
1: Tati, co to je?
2: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loady, pouze nyní v KFC.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, než páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone. Remember
0: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
9: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
14: Co si vezmu na sebe?
15: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
16: Ne, moc Wall Street.
17: Chceme víc za zář.
15: Změš mi puls. To je dokonalé.
17: Zalando.

0: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
0: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
2: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
3: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
4: Unihobby. Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
6: Hned tam jedu.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Návykové látky až po samotným přelnu.
2: Správně, jsi šikulka.
3: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
5: Dej do ní svoji navíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

zadrsou svět, píšu v něm těch líných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta ručí a kolik náhod mu poručí, chtěl bych jen vidět zář očí.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
3: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
4: Jaho, ne. Čoko.
5: To má po tobě.
6: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
4: Tutti frutti.
7: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
5: Vybrali jste si dobře?
4: Já.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
12: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
13: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou. Vendetta.
14: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
15: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, jeden bod navíc. Penny.
16: Zdraví začíná v malých návycích.
17: Tak jim to nandej.
18: Provedu.
16: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
18: Vzad povolen, přepínám.
16: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
19: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
20: Volá vaše nádobí o pomoc?
21: So what?
20: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
22: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
23: Quiet, please.
24: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
25: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
26: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penalti.
3: Už nespane, když pážíme s klukama.
0: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
3: Kulma!
17: To vyřeším. Mám Richard.
3: Přijďte zás!
17: Díky!
3: Kulma!
21: Kdo to natočil?
17: Kulma z Datartu.
23: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
27: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
28: A dělají to taky ostatní?
29: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
30: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
31: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
32: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. Dnes na Očko Star.

0: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, jeden bod navíc. Penny.
1: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
5: Tati, co to je?
6: To je kalendář.

body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland kartu Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: V Datartu objednám.
2: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zás!
1: To byl Richard!
4: Připravte skvělý oběd raz dva s Eta pečenkou, která vaří, peče i grilluje. Datart.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Co si vezmu na sebe?
13: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
14: Ne, moc Wall Street.
15: Chceme víc za září.
13: Změš mi puls. To je dokonalé.
15: Zalando.
16: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
17: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
18: Unihobby.
19: Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupí 4 pytlů. V Unihobby.
20: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ní. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
21: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
22: A to není běžný?
21: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
23: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
24: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
25: Přivítejte Adama Mišíka,
26: Moniku Bagárovou,
25: Jakuba,
26: Rybo,
25: Tomáše Zástěru,
26: Mikýř,
25: Tereza,
26: Maško,
25: René Dan,
26: Monika Tymková,
25: Petr,
26: Švancara,
25: Martin,
26: Hrano.
25: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Návykový látky až po samotným přelnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji navíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
34: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díl.

0: Dříve desín z perfekt.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s těmito produkty. Bonpary a hašlerky, jeden bod navíc. Penny.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná, ale i tak jí mám rád.
6: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Tati, co to je?
9: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
10: Quiet, please.
11: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík. Odpočívej jako profík. Jez a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
12: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
13: Tito rozkošní tvorové

0: se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Kulma.
2: To vyřeším. Mám Richard.
1: Přijďte zás.
2: Díky.
1: Kulma.
3: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: Unihobby. Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Zdraví začíná v malých návycích.
2: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzad povelen, přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Co si vezmu na sebe?
9: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
10: Ne, moc Wall Street.
11: Chceme víc za září.
9: Změš mi puls. To je dokonalé.
11: Zalando.

Don't make me feel this way.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
1: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny, litr za 24,90. Penny.
2: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
8: Super prodloužený víkend. Od pátku K-Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K-Mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel, prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.

0: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
4: Ahoj!

0: Já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone. Remember
5: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: Co si vezmu na sebe?
8: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
9: To půjde na zasedání správní rady?
10: Ne, moc Wall Street.
11: Chceme víc za září.
9: Změř mi puls. To je dokonalé.
11: Zalando.
12: V Datartu objednám.
13: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
14: Přijďte zás!
12: To byl Richard!
15: Objevte úhlovou brusku na Rex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datart.
16: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát, stydět se za něj a cítit se slabé. Vážně, je na čase změnit úhel pohledu. Tenalange, vyzkoušejte vzorky zdraví. Tena. Unihobby.
17: Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
18: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
19: Na Vinted může být všechno znova nové.
20: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
21: Ahoj, Sáro.
20: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Jaho, ne, Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Tady jsme!
8: Oh! Prosečník, který není spocený.
9: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
10: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
2: A to není běžný?
1: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
3: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
4: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
0: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
10: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.

0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Zdraví začíná v malých návycích.
2: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzlet povolen, přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Kulma!
6: To vyřeším. Mám Richard.
5: Přijďte zás!
6: Díky!
5: Kulma!
7: Kdo to natočil?
6: Kulma z Datartu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i taky mám rád.
10: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
11: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
12: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc konzervy pro kočky Gourmet Gold za 9,90. Penny.
13: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.

step out of the car.

0: Legacy is perfect.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen válet oči, jak se furt zem

0: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Kofola 2 litry, jeden bod navíc. Penny.
1: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
5: Tati, co to je?
6: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Výhodné body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
7: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.

0: mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů. V Unihobby.
1: Co si vezmu na sebe?

0: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
1: Ne, moc Wall Street.
2: Chceme víc za září.
0: Změš mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
4: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami.
6: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
7: Hned tam jedu.
6: Datart, opravdový elektrospecialista. Remember
8: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už dnes, pane, jdeš, páříme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
13: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
16: Co?
15: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
17: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
18: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
19: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
20: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tobou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

0: kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění. Quiet, please.
2: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
3: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina ProPlan.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
5: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
6: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například toaletní papír Vipy za 59,90. Penny.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku. Remember
10: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
11: Kulma!
12: To vyřeším. Mám Richard.
11: Přijďte zás!
12: Díky!
11: Kulma!
13: Kdo to natočil?
12: Kulma z Datartu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Zdraví začíná v malých návicích.
16: Tak jim to nandej.
17: Provedu.
15: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
17: Vzlet povolen, přepínám.

jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Tati, co to je?
1: Ah, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne 10 zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
11: Unihobby. Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdraví a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za zář.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
0: Tati, co to je?
5: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Slevy? Pro vás? Pro vás? I pro vás! Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů! Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
6: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát, stydět se za něj a cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
7: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.
8: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
9: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
12: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
13: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
14: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
15: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
16: Hned tam jedu.
15: Datart.
17: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.

0: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
2: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Unihobby.
4: Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupí 4 pytlů v Unihobby.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
11: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
12: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
13: Come on, let's go. Real slow. Don't you see that? Yes, he is perfect.

we go, here we go, here we go.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Co si vezmu na sebe?
7: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
8: Ne, moc Wall Street.
9: Chceme víc za září.
7: Změř mi puls. To je dokonalé.
9: Zalando.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara. Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
13: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
14: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
15: Kulma.
16: To vyřeším. Mám Richard.
15: Přijďte zas.
16: Díky.
15: Kulma.
17: Kdo to natočil?
16: Kulma z Datartu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Zdraví začíná v malých návicích.
1: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
19: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzlet povolen, přepínám.
19: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Díky Vůlajte.

0: Katin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
2: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama. A hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
5: Mít malé sny. Nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalade. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bakárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maškova,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrano.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Návykový látky až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
0: Tati, co to je?
5: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Slevy? Pro vás? Pro vás? I pro vás! Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů! Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
6: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
7: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc konzervy pro kočky Gourmet Gold za 9,90. Penny.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ní a cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalade. Vyzkoušejte vzorky zdraví. Tena.
11: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
12: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
13: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
15: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
16: Hned tam jedu.
15: Datart.
17: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
18: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
19: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
20: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
21: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
22: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
2: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
23: Už se mi nesekne při penalti.
24: Už nespane, než páříme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
25: Unihobby.
26: Domulčuje nepleje. Mulčovací kůra Perto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů v Unihobby.
27: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
5: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Zdraví začíná v malých návycích.
10: Tak jim to nandej.
11: Provedu.
9: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
11: Vzad povolen. Přepínám.
9: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
13: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci. Brumík 5 kusů v balení za 29,90. Penny.
14: Na Vinted může být všechno znova nové.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidan 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
17: Narodila jsem se s prázdnýma rukama. A hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
18: Mít malé sny. Nestačí.
19: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
20: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé.
21: Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalade. Vyzkoušejte vzorky zdraví. Tena.
22: Kulma.
23: To vyřeším. Mám Richard.
22: Čejte zás.
23: Díky.
22: Kulma.
24: Kdo to natočil?
23: Kulma z Datartu.
25: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
26: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
27: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
0: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Timková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrada.
6: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Nájkový látky až po samotným přelnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji navíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
34: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
35: Yes, no. Don't you see, baby, I see it's perfect.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tobou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc
0: Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: Tati, co to je?
5: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Slevy? Pro vás? Pro vás? I pro vás! Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů! Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
6: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
7: Říká se, že únik moči

0: je znakem stárnutí. Že se ho máme bát, stydět se za něj a cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například toaletní papír Vipy za 59,90. Penny.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když pážíme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Unihobby.
10: Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupí 4 pytlů. V Unihobby.
11: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
13: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
14: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
15: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
16: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
17: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
18: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
19: Hned tam jedu.
18: Datart.
20: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
21: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
22: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
23: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávaj zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastaví

je třeba teď? Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkej kran lížu se, včera jsme slavili.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
5: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
7: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
8: Spousta voňavých receptů v novém čísle.

0: les Penny u stolu. A navíc sýr sedlčanský hermelín za 29,90. Penny.
1: Zdraví začíná v malých návicích.
2: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzlet povolen, přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Segafredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
9: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
10: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
11: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
12: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
13: Kulma!
14: To vyřeším. Mám Richard.
13: Přijďte zás!
14: Díky!
13: Kulma!
15: Kdo to natočil?
14: Kulma z Datartu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
18: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
17: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
19: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
20: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
21: Už žádný, mami, restartuj to.
22: Už se mi nesekne při penalti.
21: Už nespane, když pážíme s klukama.
20: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
11: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ní. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky zdraví. Tena.
23: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Nemyslete si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy. Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

tak už to chodí. Hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne,
0: moc Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
0: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát, stydět se za ně a cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalange. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Tati, co to je?
10: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
11: Wow.

0: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na pánvi.
2: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny litr za 24,90. Penny.
3: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
4: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
5: Hned tam jedu.
4: Datart.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Unihobby.
11: Domulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupí 4 pytlů. V Unihobby.
12: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
13: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
14: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně. Unika.
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penaltě.
18: Už nespane, když páříme s klukama.
15: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
19: Přivítejte Adama Mišíka,
20: Moniku Bagárovou,
19: Jakuba,
20: Rybo,
19: Tomáše Zástěru,
20: Mikýř,
19: Tereza,
20: Maško,
19: René Dang,
20: Monika Timková,
19: Petr,
20: Švancara,
19: Martin,
20: Hrano.
19: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
22: Návykový látky až po samotným přelnu.
23: Správně, jsi šikulka.
24: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
25: Pojďte se podívat.
26: Dej do ní svoji nabíječku.
27: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
28: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
29: Yes, yes, yes, perfect.

přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípil, cítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípil, cítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou.

dveří. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti

Byla dobrá sezóna, jenom meruňky chytly plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě tu grilovat, někdo píše statusy,

tam v přízemí, proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít z velkých fotek a malých roliček tvých.

0: začínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
4: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
5: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ně. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
6: Co si vezmu na sebe?
7: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
8: Ne, moc Wall Street.
9: Chceme víc za září.
7: Změř mi puls. To je dokonalé.
9: Zalando.
10: Zdraví začíná v malých návycích.
11: Tak jim to nandej.
12: Provedu.
10: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
12: Vzad povolen. Přepínám.
10: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba.

0: třeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K jarmark český Aidan 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
2: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
11: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
9: Kulma.
12: To vyřeším. Mám Richard.
9: Přijďte zás.
12: Díky.
9: Kulma.
13: Kdo to natočil?
12: Kulma z Datartu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
16: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
17: Na Vinted může být všechno znova nové.
18: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
19: Ahoj, Sáro.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
21: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Quiet, please.
5: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
6: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
7: Tati, co to je?
8: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
9: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ní a cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky zdraví. Tena.
13: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s těmito produkty. Bonpary a hašlerky, 1 bod navíc. Penny.
14: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
15: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou

0: květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
1: Unihobby.
2: Mulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupí 4 pytlů v Unihobby.
3: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně. Unika.
7: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
8: Hned tam jedu.
7: Datart.
9: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
10: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
11: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
12: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc konzervy pro kočky Gourmet Gold za 9,90. Penny.
4: Zdraví začíná v malých návycích.
5: Tak jim to nandej.
6: Provedu.
4: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
6: Vzad povolen, přepínám.
4: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
10: Co si vezmu na sebe?
11: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
12: Ne, moc Wall Street.
13: Chceme víc za září.
11: Změř mi puls. To je dokonalé.
13: Zalando.
14: Kulma.
15: To vyřeším. Mám Richard.
14: Přijďte zás.
15: Díky.
14: Kulma.
16: Kdo to natočil?
15: Kulma z Datartu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
18: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
19: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
20: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.

0: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. K jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
1: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
5: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
7: Díky Woolight Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
8: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
9: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bagárovou,
10: Jakuba,
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Mikýř,
10: Tereza,
11: Maškova,
10: René Dan,
11: Monika Tymková,
10: Petr,
11: Švancara,
10: Martin,
11: Hrana.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
14: Návykový látky až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Nech do ní svoji navíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
9: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
5: Tati, co to je?
6: Ah, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Slevy? Pro vás? Pro vás? I pro vás! Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů! Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
7: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
8: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci. Brumík 5 kusů v balení za 29,90. Penny.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ní a cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
12: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.

0: pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
1: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespane, když pážíme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
9: Unihobby.
10: Domulčuje nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus přikoupit 4 pytlů. V Unihobby.
11: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
13: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
14: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
16: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
17: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
18: Ne, tam jedu.
17: Datart.
19: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Vikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Nálikový látky až po samotným přelnu.
3: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Nech do ní svoji nabíječku.
2: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
19: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i taky mám rád.
1: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
6: Co si vezmu na sebe?
7: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
8: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
7: Změř mi puls. To je dokonalé.
8: Zalando.
9: Zdraví začíná v malých návycích.
10: Tak jim to nandej.
11: Provedu.
9: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
11: Vzad povolen. Přepínám.
9: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
13: Mít malé sny. Nestačí.
14: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
15: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
16: Kulma!
17: To vyřeším. Mám Richard.
16: Přijďte zás!
17: Díky!
16: Kulma!
18: Kdo to natočil?
17: Kulma z Datartu.
19: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
21: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
22: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se.

0: a cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalade. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
7: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
8: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
9: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
10: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkej kran lížu se, včera jsme slavili.

Mám velklínská lásko, mám pár džbánků náskok, bydlím

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
0: Tati, co to je?
5: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát, stydět se za něj a cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky tela. Tena.
8: Usínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
12: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
13: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
14: Datart nákupy. Vařte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
15: Hned tam jedu.
14: Datart.
16: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
17: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
18: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď.
19: What you need.

0: lepší život společně. Unika.
1: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
2: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
3: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
0: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespane, když paříme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
9: Unihobby.
10: Mulčuje, nepleje. Mulčovací kůra Berto za 79 kaček za kus při koupi 4 pytlů v Unihobby.
11: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda. Na Očko Star.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Mikýř,
12: Tereza,
13: Maškova,
12: René Dan,
13: Monika Tymková,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrada.
12: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
15: Návykový látky až po samotným přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji navíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
21: Yes, no. Did you see that? Yes, he is perfect.

0: super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny, litr za 24,90. Penny.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná. Ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Zdraví začíná v malých návycích.
4: Tak jim to nandej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzlet povolen. Přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
7: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
8: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
9: Co si vezmu na sebe?
10: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
11: Ne, moc Wall Street.
12: Chceme víc za září.
10: Změř mi puls. To je dokonalé.
12: Zalando.
13: Kulma.
14: To vyřeším. Mám Richard.
13: Čejte zás.
14: Díky.
13: Kulma.
15: Kdo to natočil?
14: Kulma z Datartu.
0: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
17: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
18: Mít malé sny nestačí.
19: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
20: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
21: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam...

0: trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
1: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ní. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
7: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
8: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
9: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
10: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bagárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maškova,
11: René Dan,
12: Monika Timková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrano.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
13: Nálikový látky až po sadnutým přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju být v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne,
0: moc Wall Street.
2: Chceme víc za září.
1: Změř mi puls. To je dokonalé.
2: Zalando.
3: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za něj. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
4: Tati, co to je?
5: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup. Aktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
6: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, 1 bod navíc. Penny.
11: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
12: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
13: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
14: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
15: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
16: Hned tam jedu.
15: Datart.
17: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, život společně. Unika.
18: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete Hellmann's 405 ml za 44,90, Kofola 2 litry za 21,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
19: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
19: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
4: Až o 5 let mladší vzhled pleti díky Eucerin Epigenetic omlazujícímu séru. Naše jednička proti vrázkám s účinnou látkou Epicelin, která reaktivuje mladistvé geny v pleti. Pro výraznou korekci 10 projevů stárnutí pleti. Nová Longevity Rutina s denním a nočním krémem. Nyní sleva 30% na celý sortiment značky Eucerin.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
16: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
20: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
21: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.

0: podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
2: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
3: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například toaletní papír Vipy za 59,90. Penny.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Zdraví začíná v malých návycích.
7: Tak jim to nandej.
8: Provedu.
6: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
8: Vzlet povolen. Přepínám.
6: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
10: Co si vezmu na sebe?
11: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
12: Ne, moc Wall Street.
13: Chceme víc za září.
11: Změř mi puls. To je dokonalé.
13: Zalando.
9: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
10: Říká se, že únik moči je znakem stárnutí. Že se ho máme bát. Stydět se za ně. A cítit se slabé. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
15: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. K Jarmark český Aidam 30%, 100 gramů za 9,90. Sega Fredo zrnková káva, kilo za 259,90. A Elmex zubní pasta za 109,90. Kaufland.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penalti.
19: Už nespane, když pážíme s klukama.
16: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
19: Kulma!
20: To vyřeším. Mám Richard.
19: Přijďte zás!
20: Díky!
19: Kulma!
21: Kdo to natočil?
20: Kulma z Datartu.
22: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
23: Na Vinted může být všechno znova nové.
24: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
25: Ahoj, Sáro.
24: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Narodila jsem se s prázdnýma rukama
0: a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.